0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Chceš vědět, co hrajeme, co chystáme a co se děje behind the scenes?
4: Sleduj nás na našich sociálních sítích. Fajn.
5: Fajn.
4: Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer zase trochu utrhne.
1: Fajn. Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
3: All the hits I wanna hear.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

kterou nemusíš hledat. Vypni výběr, zapni Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
2: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
1: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
2: Chevrolet Corvette,
1: Camaro Bumblebee,
2: Ford Mustang GT,
1: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
2: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
1: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
2: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
3: Firma na zážitky.
1: CZ.
4: Největší hudební hvězdy.
5: This is Taylor Swift.
6: Hi, it's Harry Styles.
7: Hi, I'm Olivia Dean.
8: Sleduj Fine. Fine.

0: Vyřešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Republic.
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic. Prodigy.
3: What's up, guys? This is Bruno Mars.
4: Hey, I'm Gracie Abrams.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Please make some noise.
7: My name is Somber.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn. Vždycky hot?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Na internetu je hodně věcí.
9: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
11: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
9: Instagram, TikTok, YouTube.
11: Sleduj Fajn.
12: Právě teď máme 14 stupňů Celsia, celkově polojasno, no ale během dne se krásně vyjasní a zase budeme mít letní teploty. To znamená, dámy, všechny, kteří se hrozně rádi opalujete, dneska je další den, kdy můžete chytat bronz.
9: Fajn. To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
11: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
9: Vždycky hot.

dobré ráno, čau lidi, já doufám, že jste ready, jestli ne, nevadí. Je 7 ráno, to znamená, že společně tady dneska musíme zvládnout a já věřím, že i zvládneme. Je sobota, to znamená ideální den na to se malinko vyčilovat, ale jestli jste třeba v práci stejně jako já, no tak si společně vyčistíme hlavu, ať už díky songům nebo díky super informacím, zase si dáme nějaký ten talk, však to znáte, no ale do té doby naše songy. Rudimental, Charlotte Plank, neskutečný song Dancing in Healing u nás na Fajnu.

Přesně, někdo máte kočku, nezapomeňte jí dát nějaký dáreček, ona sice úplně nebude asi vědět, no ale co když, jo, co kdyby. Je lepší vždycky dát nějakou tu mňamku, cokoliv pro zlepšení jejího dne. Nebo taky Blackpink vznikly před 10 lety, což by the way mi přijde hrozně málo. Já bych opravdu řekla, že zrovna tahle hudební skupina je tady mnohem, mnohem díl, ale ne. Je s náma 10 let, přesně. To znamená, že vznikla v roce 2016. Jak jsme měli takovej ten trend ohledně toho, co kde vzniklo různých fotek z roku 2016, no tak vlastně se to vztahuje i k Blackpink. Krásný výročí, 10 let, kulatiny, nádhera. No a samozřejmě my si můžeme na oslavu pustit jeden jejich neskutečný song. Já jsem vybrala jeden kolab se Selenou Gomez, který se mi strašně líbí. To znamená Blackpink, Selena Gomez, jejich Ice Cream právě teď u nás na Fajnu.

0: Cream.
1: To nejlepší z hitparád.
2: To nejlepší ze streamu.
1: To nejlepší z TikToku.

0: neskutečná skupina Imagine Dragons, jejich Follow You, a my si společně na Fajnu řekneme, co se dneska bude dít u nás v Praze. Pride už nějakým způsobem chviličku běží, no ale zrovna dneska proběhne ikonický pochod. No a samozřejmě bude to mít menší omezení u nás v Praze, protože je to strašně obrovská masa lidí, která si prostě užívá a nějakým způsobem se táhne po Praze, to znamená, omezí to pár linek autobusů nebo třeba celkově i tramvají, veřejnou dopravu. To znamená, že my si za chvilku musíme říct přesně, kam to půjde, odkud to půjde, abyste věděli, třeba se někdo z vás bude chtít přidat a úplně nevíte, no přesně to je téma, který budeme společně probírat už za chvilku. Do té doby třeba Olivia Rodrigo, Joe, no je to hodně, pojďte do toho s náma.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Steve Harrington neboli Joe, jeho End of Beginning v 7.30 na Fajnu. A pojďme společně na průvod. Dneska bude Pride průvod. A jestli jste ready, no tak ve 12 na Václaváku, kde právě tenhle průvod startuje, půjde přes Staromák až na ostrov Štvanice. Tahle trasa, pamatujte si ji, dokonce i vy, kteří se tam třeba nechystáte, protože přesně tady v těch oblastech bude přerušená doprava, ať už aut nebo třeba MHDčka, celkově na celý průvod budou dohlížet záchranné složky, policisté, prostě úplně všichni vzhledem k tomu, co se děje na Prideu třeba v jiných městech. A prosím vás lidi, buďte normální, jo? Jako by zbytečný něco organizovat nebo dělat proti právě Prideu. Každý si může dělat, co chce a může si uspořádat jakoukoliv akci chce. Stejně jako může mít rád kohokoliv chce. To znamená, buďme normální, ukažme, že naše Česká republika je v pohodě s čímkoliv, protože není důvod organizovat žádný špatný věci nebo něco, co by mohlo druhým ublížit, ať už psychicky nebo fyzicky. A obecně pojďme si zlepšit den super songem. Já věřím, že všechno dneska proběhne úplně v pořádku, všichni zůstanou zdraví a v pohodě, no stejně jako třeba díky našim songům taky můžete být v pohodě. Teď už Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den u nás na Fajnu.

0: úžasná rozhejbávačka. Pro sobotní ráno, Zed Fox, Clarity. A my se spolu doporučíme další akci, jenom mám super zprávu, není jenom na dnešek, obecně už před pár dny začala a bude trvat plus minus 2 měsíce. Mám zprávu pro fanoušky Harryho Pottera, ale ne pro ty největší, protože věřím, že ty už tam byli, mají to zmáknutý, ale celkově pro lidi, kteří mají rádi Harryho Pottera, ale třeba neznají každý detail, no ale o tom si společně povíme až za chvilku.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn.
3: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i

0: dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

0: barvy.
1: A já mám pro vás speciální pozvánku do světa Harryho Pottera. Přesně tak, u nás konečně máme taky neskutečnou výstavu Harryho Pottera. Doteď jsme museli jezdit do Londýna, no ale teď už stačí jenom naše Letňany. Otevřela se tam výstava, která se jmenuje Harry Potter The Exhibition, která fanoušky zavede přímo do Bradavic. Je tam plus minus 4000 metrů čtverečních, kde prostě vidíme rekvizity, kostýmy, kulisy z filmu, úplně všechno. A jestli znáte ikonický video, kde si sednete na koště a letíte přes Bradavice, no tak to si tam taky můžete natočit. Musím říct, já se tam strašně těším, ještě jsem na to neměla čas, ale vlastně klid, tahle super výstava bude v Letňanech do 21. března 2027, to znamená čas je, máme klid, můžeme i v zimě úplně kdykoliv, je to vlastně super, je úplně jedno, jestli tam budete o víkendu nebo o všední dny a je to vlastně super akce i pro rodiny s dětma. Sice si myslím, že tam asi pár kaček utratíte, to znamená na to se připravte, ale vlastně pro děti nebo i pro vás, fanoušky, kterým už je třeba 30, ale prostě milujete Harryho Pottera, doporučuji, věřím, že si tuhle tu výstavu užijete. Stejně jako si užijete naše songy za hluku Alex Warren nebo teďkon Drive Into Me a Loc Kalit právě teď u nás na Fajnu.

0: Lenyho Fever Dream, song, se kterým na Fajnu uzavíráme naši první společnou hočku. A vy buďte ready do tý další, bude to zase jako vždycky hot a fresh.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj dát správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
3: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teď máme 16 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 26 a obecně bude svítit slunce, bude jasno a slunečno, to znamená připravte si vodu, klobouk, SPF-ko a pro všechny, co se rádi opalujou, nebojte, dneska se budete vyloženě píct.
0: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot.
0: Vždy

0: Ein Weekend Smishow. Dobré ráno, dobré ráno. 8 hodin, 2 minuty, ideální čas na odstartování naší další společné hoďky. Já doufám, že jste plně ready, protože si dáme trošičku bulvárek, bizárky ze světa celebrit, protože nejenom normální lidi, ale i ty celebrity, o kterých si právě většina lidí myslí, že nejsou úplně normální lidi, tak něco provádějí. No a co provádějí, o tom si společně řekneme za chvilku.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba tedy svým si ho Bad Dreams právě teď u nás na Fajnu.

Pretty Hold Me in the Dark. A na fajnu je třeba super Justin Bieber, který vyhrál $1,000,000. Člověk, který vlastně ty peníze nepotřebuje a kvůli tomu je rozdal. Porazil světový sportovce k ping-pongu a vyhrál díky tomu $1,000,000. Já mám jenom dotaz, kde se můžu zapsat o takovouhle hru? To bych klidně i trénovala ten ping-pong, abych právě krásnou výhru dostala. No, nakonec to rozdal mezi 50 fanoušků, kteří se nemohli zúčastnit té soutěže. Každý mu dal právě nějakou částku a nebudu lhát, já závidím. Jako jak je možný, že Justin Bieber může hrát o takovouhle částku a my vždycky s kámošema hrajeme maximálně karty o pivo. No neskutečný, jako závidím, ne že ne, ale hele, když už umí takhle skvěle sportovat, musel toho využít, peníze rozdal, protože co si budeme, je to taková celebrita, která peníze úplně nepotřebuje. Samozřejmě člověk nikdy neví, jo, já do jeho kapsy úplně nevidím, ale i tak si myslím, že zrovna Justin Bieber má příjmy všude, už jenom kvůli tomu, že jeho songy doteď frčí. Já věřím, že si hodně lidí pustí i třeba jeho Baby, Baby, Baby, oh, a doteď to poslouchají. No, co vy posloucháte, jsou samozřejmě songy fajnu. Teď už Everything Alright u nás na Fajnu.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Neskutečně Ian Dior, jeho Let You v 8 hodin a 18 minut. Při fajn víkendu s Míšou. A samozřejmě to není to jediné, co máme v našem playlistu. Za chvilku Temper City, song Self Average. Něco, s čím si naladíme super mood minimálně při víkendu. Potřebujeme se taky malinko uklidnit. Poslední pár songů byly docela rozejbávačky, to znamená spíš klidnější vibe. Nám přinese za chvilku tenhle banger na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
4: Bruno Mars here, literally I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBronz.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn.
9: Vždycky, ho?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncert.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník,
13: malíř,
12: topenář,
13: podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Atención, señoras y señores!
16: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
15: Yes, so.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
15: La Tropical!

Leony, neskutečný song Don't Worry. V 8.28 na Fajnu. Každý z nás se někdy hádá, no ale pak je blbý, když se hádají herci a producenti a celkově peníze jsou prostě zlo. Věta, kterou známe asi úplně všichni. Peníze potřebujeme, no ale zároveň ne vždycky je máme, nebo ne vždycky jsou. No a právě peníze jsou obrovský téma při filmu Barbie 2, protože herci chtějí víc peněz, no ale studio jim je nechce dát. Samozřejmě třeba herci typu Margot Robbie, která právě hrála Barbie, nebo Ryan Gosling, člověk, co hrál právě Kena. No, s nima se ještě nedohodli, ale zrovna oni jsou docela ikonický postavy a úplně si nedokážu představit, že by právě tyhle postavy hrál někdo jiný. V prvním díle jsme měli jednu Barbie, v druhém díle budeme mít jinou Barbie a ano, vlastně těch Barbie bylo ve filmu strašně moc, no ale my prostě potřebujeme tu jednu ikonickou, blondětou, hubenou, krásnou Barbie, která bude main postava, nebo vlastně potřebujeme i toho ikonického Kena, no a kdyby tam nebyli, bylo by to vlastně malinko zvláštní, ale já věřím, že tyhle studia by to vlastně zvládly nějakým způsobem vymyslet, jenom nevím, jestli by to byl takovej úspěch jako předtím. Na to si budeme muset počkat, myslím si, že se to nakonec nějakým způsobem vyřeší, protože přece jenom neuchudí nás o Barbie 2 a kdyby jo, bude to hodně, hodně smutný. No ale co není smutný, jsou naše songy. Teďkon už David Guetta, Sia, jejich Beautiful People, super song, který nám obohatí sobotu na Fajnu. Dejte si ho s náma.

0: Sexy Banger Kamera v 8.39 na Fajnu a vy si připravte ve svý hlavě odpověď, jestli je pro vás $10 měsíčně moc nebo málo. Já vám ještě nebudu říkat, čeho přesně se to týká, to až za chvilku, ale tady v tu chvíli od vás jenom potřebuju, abyste se zamysleli, to na rovinu není zas tak komplikovaný. Do té doby si dáme nějaký super songy, třeba tady bude Bella Kay, Disco Lines nebo Zara Larsson, je toho, hoďte, pojďte po to do toho s náma.
1: Fajn Radio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
3: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Disco X on the

Člověk, který v dnešní době trenduje skoro všude, Zara Larsson a jeden z jejich nejvíc ikonických songů Lush Life. A já jsem se vás před chvílí na Fajnu ptala, jestli je $10 měsíčně hodně nebo málo, nebo respektive řekla jsem vám, ať se nad tímhletím malinko zamyslíte. A jde mi o Nicki Minaj, která na síti X udělala svoje vlastní předplatný. Její fanoušky to rozdělilo do dvou skupin. Jedni říkají, že je to moc měsíčně na celebritu, ježišmarja, to se radši koupí Netflix, než prostě, aby platili Nicki Minaj. No a druhý říkají, jo, to je docela málo, je známá, docela dlouho, je to celebrita. No a na rovinu já si osobně myslím, že je to tak akorát. Ano, já jsem přesně střední cesta, protože proč ne, může mít svůj exkluzivní obsah, který je placený, nic špatného na tom není. A vlastně $10 měsíčně, to je kolik? 200-250 korun? Vždyť to je úplně v klidu. Ještě k tomu Nicki Minaj je opravdu obrovská celebrita. A na rovinu OF modelky v dnešní době si vydělávají mnohem víc za svoje předplatné. To znamená, když si Nicki Minaj, která reálně je známá po celém světě, dá předplatný v hodnotě $10, je vlastně úplně v klidu. Stejně jako jsou v klidu naše songy, teď už skupina Kecí, jejich Animal právě teď na Fajnu.

0: Song Heroes u nás na Fajnu, který nám uzavírá naší druhou společnou hoďku. Jsme přesně v půlce a na Fajnu to budeme společně rozjíždět ještě další dvě. Tak na to buďte ready.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
0: Právě teďka máme 18 stupňů Celsia, dnešní denní maxima okolo 26, celkově bude spíš slunečno a jasno. Připravte si vodu, SPF, nějakou čepici a pro všechny, kdo se rádi opalujou, dobrá zpráva. Dneska budete mít extrémní příležitost, protože to slunce bude 100% svítit.
5: Fajn. Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Vždycky hot.

Dein Weekend Three Show. Dobrý dopo, čau lidi, už 3 hodinky to tady společně rozjíždíme, no a proto otevíráme další a konečně si společně dáme tok, to znamená buďte ready, mám pro vás připravenou jednu strašně jednoduchou otázku, to znamená já doufám, že si společně opravdu skvěle popovídáme, no ale to až za chvilku, do té doby nějaký super songy, třeba Sombr, jeho Homewrecker, nebo skupina One Republic Shooting Stars právě teď na Fajnu.

Nico Santos, jeho Ray of Light, neskutečný song, který nám dojel v 9 hodin a 11 minut na Fajnu. A my si konečně zdůrazňuju slovo, konečně můžeme dát talk. Já jsem vám slibovala, že si dneska společně popovídáme a je to tady. Zapište si do svých telefonů telefonní číslo 724-634-634 a v hlavě si promyslete, jestli i vy máte syndrom výjimečnosti. Jednoduše, jestli i vy si o sobě myslíte, že jste jiný než všichni ostatní. Proč to ostatní dělají takhle? No ale vidíte, logičtější způsob, jaký dělám já, proč já jsem ta jiná než ostatní, i když vlastně ne vždycky to úplně může být pravda, no ale mně spíš jenom jde o to, abyste se zamysleli, jestli si vy myslíte, že jste jiný než ostatní. To je vlastně celý a pak mi o tom napsali krátkou zprávu na 724-634-634 a za chvilku si o tom společně popovídáme malinko víc. Do té doby je třeba Rue Gale, její Wishful Thinker právě teď na Fajnu.

0: Neskutečná Jessie J, Song Price Tag, který nám krásně zpříjemňuje léto na fajnu. A syndrom výjimečnosti, téma, který probíráme, a já jsem se před chvílí ptala, jestli právě tímhle syndromem trpíte i vy. No a napsala mi například Eliška, že ano, a podle ní je to i důležitý, aby člověk si o sobě sám myslel, že je výjimečnej. Upřímně, já si myslím úplně to stejný, s Eliškou jsme se dost mečli. A pak napsala třeba Róza, já si myslím, že jsem jiná, ale ne v dobrým slova smyslu. To se taky stává, ale já strašně doufám, Rózi, že je to jenom období, protože občas se stane, že prostě si přijdeme divný, všichni ostatní jsou jiný, no ale ne vždycky je to špatný, jo, ale můžeš mít špatný myšlenky, ale doufám, že se to brzo spraví. Třeba nějaký song ti v tom může pomoct. Robin Schulz, Sigala, Zoe West, AM2PM, něco, co si dáme za chvilku. Relaxujte společně s náma.
1: Co je hot v hitparádách? Letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

tvůj neskutečný song Beautiful Life 9 hodin a 31 minut u nás na Fajnu. A protože je sobota ráno, je fajn si trošičku popovídat o spánku. Ano, mohli byste se mnou diskutovat, že vlastně ráno není, je po 9. hodině, tím pádem je dopoledne. Moje oblíbená věta, se kterou vás vždycky šikanuju. No a taky vás budu zase šikanovat s novou studií, protože na rovinu mně přijde, že těch studií je strašně moc. Pořád nám nějací odborníci radí, kdy, kde, proč, v kolik máme vstávat, spát. A už je to malinko občas trošku, řekněme, otravný. Jako je. No tak nově se zjistilo, že prej byste měli spát od 7 do 9 hodin. A teď jako nemyslím, že byste měli jako v 7 mít spát. Ale obecně, když půjdete například v 10 spát, tak byste měli vstávat plus minus v těch 5, možná třeba v 7, abyste prostě měli naspáno, chápeme se. Tak tohle je nová studie, kterou vám takhle předávám. A prej, další teda taková menší informace pro vás, ideální délka vlastně neexistuje. Pod čím já osobně bych se podepsala, protože tyhle ty studie, měli byste spát 8 hodin, měli byste spát tolik a tolik, jsou vlastně trošičku blbost, protože na rovinu každý jsme trošku jiný, každý v tom dni prožíváme něco jiného, každý den je vlastně úplně jiný. To znamená, potřebujeme občas se vyspat víc, občas potřebujeme i malinko míň. No, říct ideální dobu spánku je prostě v určitém ohledu malinko blbost. No, ale co není blbost, jsou naše songy. Jako třeba takový Alex Warren, jeho Burning Down právě teď na Fajnu.

0: Neskutečný Justin Bieber, jeho Speed Demon. A vy si teďko na fajnu připravte telefonní číslo 724-634-634, protože budeme rozhodovat, jaký song je nejvíc top. Já jsem nechala lidi na streamu vybrat dva songy, no a mě zajímá, který je podle vás lepší a který si teď pustíme. Mira, jejich Summer Love. Upřímně, já jsem slyšela tenhle banger naživo, protože jsem byla v loni na Mirai Festu a nebylo to vůbec špatný. Nebo tu máme ještě druhou možnost. Kellyn, Stein 27, jejich Růže. Přiznám se, tenhle banger jsem naživo neslyšela, ale i z rádia není vůbec špatný. No je to čistě na vás. 724-634-634, Miraj nebo Kellyn a Stein. Napište a za chvilku to tady rozhodneme.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
2: Tahické léto Aquapala z Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky

0: všechny rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: neskutečný song Tide Up v 9 hodin a 51 minut u nás na Fajnu a před chvílí jsme si dělali menší hlasování. Já jsem vám pustila banger od skupiny Mirai a taky od Kelina a Steina. No a ptala jsem se, které je z těch dvou songů lepší, protože si jeden z nich dáme právě teď na Fajnu. No a výherce... No, jasnej nebyl, to vlastně dneska říct nemůžu. Naopak, hlasování bylo extrémně těsný, no ale výhorce máme.
1: Mám pocit, jak kdybychom se celý život znali.
0: Skupina Mirai, jejich Summer Love, song, který si děláme právě teď na Fajnu. Pojďte do toho s náma. Věřte mi, tenhle song stojí za to, stál za to i naživo. To znamená, jestli zase bude Mirai Fest, doporučuji se zajet podívat.

0: EXEXE 360, song, se kterým uzavíráme naši třetí společnou hoďku. A já doufám, že jste plně rady, protože za chvilku otevřeme tu úplně poslední.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop, stop, stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
0: Právě teď máme 20 stupňů Celsia, celkově jasno, dnešní den teploty do těch 26 až 7 stupňů a celkově je varování, takže doporučuju nějaký SPF-ko, ideálně i třeba pití sebou, protože byste se mohli hodně spálit, a to doslova.
2: Fajn.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Vždycky hot. Vždycky.

0: dobo, čau lidi, 10 hodin, 1 minuta, to znamená, že teď společně otevíráme naší poslední společnou hočku. A věřím, že všichni víte, co to znamená. Za chvilkou půjdu urážet mužský ego, přesně tak, přijde ženská logika, buďte na to plně ready. Do té doby nějaký songy.
1: Fajn víkend.
0: Například Tate McRae Revolving Door právě teď u nás na Fajnu.

Oblíbený týpek naší Kristýnky z warm-upu Viktor Šín, jeho dopamin a my si konečně společně dneska dáme ženskou logiku. Kočky mají výborný sluch a dokážou slyšet i některé zvuky, které jiný živočichové úplně nezachytí. Už chápete, proč se ženy přirovnávají právě ke kočkám?

0: neskutečný song Happy, který nám zpříjemňuje dopoledne při sobotě na Fajnu. A za chvilku tady v té náplni bude pokračovat třeba i Eva Farná. Od ní tu máme její Perpetuum mobile. Song, se kterým rozzářila Eden. A za chvilku rozzáří i náš Fajn, tak na to buďte rady.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Big Rain Dance. V 10 hodin 30 minut na Fajnu. A teďka budeme řešit hrozně obrovskou otázku. Kam zmizela schopnost udělat si legraci sami ze sebe? Protože pro je dnešní generace strašně přecitlivila. Je to s náma těžký, prostě my to neumíme. No ale je tady právě ta otázka. Jestli je těžký si udělat legraci sám ze sebe, protože občas se může stát, že třeba někdo si v úvozovkách udělá legraci z nás a my se tomu zasmějeme, že jako jo, kámo, to je ono, přesně, myslím si úplně stejnou věc. No ale pak se může stát, že nás právě tenhle ten jenom vtip urazí a druhý nám řekne, Ježíš Maria, kámo, tak sa ty to sranda, ne? No ale občas máme ty naše issuesy, který úplně se nevyřeší tím, že si z nich jenom uděláme srandu. No je to těžký. Je to otázka asi malinko na díl a je vlastně na vás, jestli to umíte nebo neumíte. A častokrát si myslím, že je důležitý, abyste byli se svýma správnýma kámošema. Protože když máte ty dobrý kamarády, který si i z vás umí udělat správnou legraci a ví, kam mají trefit, tak je to úplně něco jiného, než když máte, řekněme, cizí lidi nebo třeba kolegy, kteří si udělají srandu z něčeho, co si myslí, že vás rozesměje, no ale spíš vás to naopak naštve. Jednoduchý, trávte čas s lidma, který jsou stejný jako vy, mají stejný humor jako vy, anebo jsou to jednoduše vaši kamarádi, se kterýma je vám dobře. Nejlepší rada, kterou vám můžu dneska při mém vysílání s Míšou dát, stejně jako je super, když vám pustím nějaký super song, za hluku Lana Del Rey, nebo teďkon Damiano David, Next Summer, právě teď na Fajnu.

0: Benson Boone, The Time of My Life, neskutečný song, který nám dojel v 10 hodin a 42 minut při Fajn víkendu s Míšou a my to tady společně musíme extrémně rozjet. Tohle je Sub Focus, song Elevate. Něco, co si společně dáme už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Chemical Brothers, jejich neskutečný song Go. Který nám byl v 10.51 na Fajnu, což znamená, že končí Fajn Weekend s Míšou. Neplačte, uslyšíme se zase zítra od 7 do 11. Plakat budu já zítra, až budu vstávat, ale věřím, že vy v 7 už budete ready na to poslouchat. I kdybyste si měli můj super Weekend s Míšou pustit třeba v posteli, já věřím, že to vyjde. No a jestli budeme se zítra společně pracovat, tak si to užijeme. No, tak ahoj.

0: Čau kamarádi, ještě než se na to vrhneme, dáme si rychlý počasíčko. Dneska v Praze se oteplí na příjemných 16 až 28 stupňů a to bez srážek. Takže ideální den vyrazit někam na sluníčko nebo na kafe, na procházku. Užijte si to.
1: Fajn. To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

Čau lidi, zdravím vás o víkendu s Kubou Kaliánem. Máme krásný 8.8. sobotu, 11 hodin 4 minutky. My se dneska povíme třeba něco o tom, jak vy spíte, ale ještě předtím si dáme pár skvělých song, třeba Robin Schulz a Kido. Oh, we got. Posloucháte Fajn.

Dohrává nám Hozier Nobody Soldier, máme 11 hodin, 13 minut sobotu a já se vás chci zeptat, v kolik chodíte spát? Kolegyně Míše se vás ptala, jak hodně potřebujete spánku. Mě ale zajímá, v kolik vy chodíte spát. Já třeba chodím spát mezi 10. a 12. Mě zajímá, v kolik chodíte spát. Vy chodíte spát jako babičky třeba v 9, nebo chodíte spát se západem slunce v 7. Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634. Já si ty vaše odpovědi přečtu, no a pak se vám vysměju, v kolik vy vlastně chodíte spát. Tak mi dejte vědět a ještě předtím si pustíme nějakou pěknou písničku, třeba Topic a Fireball, Boudy. Teďka na fajnu.

0: Falcon Todd a jeho earrings, moje oblíbená songa, můj oblíbený interpret. Já jsem se vás na začátku hodiny ptal, v kolik chodíte spát, a Ali mi píše, sice jsem v Evropě už 10 let, ale pořád, když mám možnost, chodím spát po půlnoci klidně až v jednu nebo ve dvě. Setkání s kámošem a pozdě večer mi vůbec nepřijde neobvyklý a ještě samozřejmě, že během dne potřebuju powernap. Ale mám to úplně stejně. Tady Filip mi píše, že chodí spát okolo 12, naprostá idelka, taky chápu. A ještě mi spousta z vás psalo, že do jedný, že chodíte spát v 10, ale do jedný ráno binge-watchujete prostě nějaký seriál, a to je pro mě taky strašně relatable. Většinou taky koukám na nějaký seriály. Někde se to prostě hold povede a člověk si to prostě musí užít. A my si taky užijeme nějakou další songu za chvíli. Taylor Swift, Elizabeth Taylor. U nás na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamu. To nejlepší z TikToku.
2: Fajn. Vždycky hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.
4: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz.
5: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
6: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
6: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
6: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
6: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
6: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
7: Firma na zážitky.
4: CZ.
8: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Harry Styles, Dance No More. To určitě tady ve studiu nejde, já na tuhle songu tancuju furt. Máme krásných 11 hodin 32 minut sobotu a já se chci zeptat, znáte takový ty klasický team building? Znáte to firmní cvičení, kdy vás nutěj se prostě otevřít se, komunikovat se svýma kolegama, říct jim nějaký niterní zážitky, abyste si vybudovali důvěru. Bývalýmu viceprezidentovi Netflixu se tahle důvěra ale pěkně vymstila. Kevin Bailey, který měl na starosti třeba vizuální efekty Pirátů z Karibiku, se v lednu zúčastnil takového manažerského soustředění na farmě, kterou vlastní přímo Netflix, a celý tohle cvičení se neslo právě v duchu důvěry a trust buildingu, kdy chtěli, aby se kolegům svěřil o nějakých svých důvěrných záležitostech, což udělal. Bailey tady otevřeně přiznal, že užívá ketamin, ale ne jako rekreačně, ale přímo v rámci terapii, kterou podniká, a když přišel o matku. A jak to dopadlo? No, o pár týdnů ho z Netflixu vyhodili a jinýma slovama se prostě zúčastnil Netflix team buildingu o důvěře a důvěru prostě nedostal zpátky a mě to upřímně mrzí. Samozřejmě ale karma je zdarma a Bailey je zažaloval a chce za ně kompenzaci za ztracenou práci a já mu držím palce, protože si myslím, že tohle je opravdu velký tabu, jak všichni víme, tak dneska už ty terapie vypadají trošku jinak a lidi už začali trochu experimentovat a tohle to má opravdu dobrý výsledky a já si myslím, že je to opravdu škoda, že vedení Netflixu takhle obrovský firmy zareagovalo takhle příkře. No, držím mu palce, ať to dobře dopadne a my si dáme další songu One Republic West Coast.

David Košner, Electrified, já fakt miluju tuhletu eterickou songu, která nám právě dohrává na Fajnu. Jedna z mých mega oblíbených song tady v našem playlistu je taky tenhle. Teddy Swims, Mr. Know It All, určitě to všichni znáte, já to prostě miluju, tohle je songa, která mě vždycky chytne za srdíčko. Teddy Swims sám sobě říká, že Mr. Know It All znamená, že má tendenci ve vztazích

0: Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
0: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. PragaArena.cz.
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go!

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

Hokej a Lavi, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme 11 hodin, 53 minut a já se chci zeptat, umíte si představit, že jdete do vězení kvůli přezdívce ve hře? Jo, tohle se přesně stalo, jedno chybějící potržítko stálo takovýhle kanadskýho hráče z Skyrimu 18 měsíců ve vězení. Tenhle příběh je sice trošku starší, ale o to víc jsem z něj úplně šílený a nechápu, jak se tohle vůbec může stát. Brandon Klein si zvolil přezdívku Fusroda, což je taková takový kouzlo z téhle hry, dalo by se říct, je to takový hřev. Policie ale hledala jinýho člověka se dvěma potržítkama v tomhletom méně a Kik, což je taková aplikace, něco podobný jako WhatsApp, omylem poslal jeho údaje a soud ho prostě odsoudil bez jediného důkazu a on si celý ten trest odsedil. 18 měsíců. A teprve při odvolání si právník všiml té chyby a Klein byl formálně zproštěnej viny. Nevím, čím začít, jako nechápu, k čemu ten právník byl, to je za prvý, i když jako chápu, že tohle je zrovna věc, která se dá přehlídnout. Ale odsoudit někoho za, jako bez jediného důkazu, to mi přijde na základě přezdívky, to mi fakt přijde prostě naprosto nepochopitelný a šílený a já nechápu, jak se tohle může stát, já, umíte si to prostě představit, já vůbec. Nezbývá nic jiného, než si prostě dávat fakt velkýho bacha na to, co si zvolíte za přezdívku, ať budete hrát cokoliv, nebo možná i na jakýkoliv aplikaci, kde si budete dopisovat s kamarádama. Zřejmě totiž stačí jedno blbý písmenko a může vás to stát jako fakt dlouhou dobu ve vězení. A my si teďka dáme další songu Benjamin Steer, Dog Eat Dog, u nás na fajnu.

0: Benjamin Steer, Dog Eat Dog, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 11 hodin 58 minut, a to znamená jediný, nám končí první společná hodinka a my se rovno vrhneme na tu další.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvod dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít je i ten správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Čau lidi, já vás vítám na sobotním vysílání na Fajnu s Kubou Kaliánem. Moc si to užívám, doufám, že se máte krásně, máme krásných 12 hodin, venku je moc pěkně, ani ne horko, ani ne zima. Prostě tak, jak to máme rád, my se v téhle hodince podíváme třeba na váš oblíbený seriál, takže určitě poslouchejte dál, ať o tohle nepřijdete. A ještě předtím si pustíme pár fajn písniček, třeba Kalin a Sofian Mešmeš, Pistácie, takže určitě poslouchejte dál. Posloucháte Fajn.

0: Eminem a Rihanna, Love the way you lie, to nám teďka dohrává na fajnu, máme 12 hodin, 11 minut, venku krásnou sobotu. A já jsem se vás na začátku hodiny ptal, v předchozí hodině jsem se vás ptal, v kolik chodíte spát, a teďka mě zajímá, na co koukáte. Ale každý máme nějaký ten seriál prostě, na který koukáme furt dokola. Někdo má Big Bang Theory, někdo má Futuramu. Já třeba koukám na Doktora House. Mě zajímá, co je ten váš nekonečný seriál, na který furt neustále dokola koukáte, a který znáte úplně na spaměť. Třeba je to třeba comeback. Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634. A já si ty vaše odpovědi jako vždycky přečtu a vždycky se jim zasměju a zasměje se jim spolu. A uvidíme, já jsem fakt zvědavý. Třeba mi dáte nějaký dobrý tip a třeba získám nový nekonečný seriál, na který budu koukat furt dokola a dokola předtím, než usnu. Takže neváhejte, napište mi a předtím se dáme ještě nějakou příjemnou songu, třeba Justina Biebera a Nicki Minaj, Beauty and Beat, u nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: Shakira, Born a Boy, Die Die, tahle songa právě dohrála na Fajnu 12 hodin 20 minut. Já ji prostě miluju, já si vždycky roztančím na tuhle songu a všichni mý kolegové na mě koukají jak na blázna. Já jsem se vás ptal, jaký je váš oblíbený seriál, na který koukáte furt dokola. Napsali jste mi strašně moc zpráv, já vám za to děkuju. Ale chtěl bych vypíchnout dvě. Rostě doporučuje Banshee a to já musím doporučit taky, to je skvělý seriál. A ještě mi tady Klárka a Verča psali, že koukají na Sex ve městě a že už to viděli všechny série tak 10krát a vždycky na ně koukají spolu a já musím říct, že na tohle jsem koukal vlastně taky. Úplně mi to otevřelo takovou vzpomínku na dětství, kdy jsem byl u babičky na návštěvě a ona na to vždycky koukala. Já jsem na to potají tak zpoza deky koukal taky a vzpomenu si snad ještě na dvě postavy. Myslím, že jedna se jmenovala Samantha a druhá nějak, myslím, že byla to nako, ale teď já tak byla Kerry, myslím, nebo Karin, něco takového, ale každopádně mega doporučuju taky tenhle seriál, myslím si, že je to taky kultovní záležitost, takže si to určitě puste a třeba to, se to stane tou vaší oblíbenou klasikou. A my si teďka dáme další songu za chvíli Zara Larsson, Lush Life, u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Kygo a Khalid a Griffin, Save My Love, to nám teďka dohrává na Fajnu, máme krásných 12 hodin, 52 minut, 32 minut, omlouvám se, to jsem se překouk. A já v Praze se bude natáčet nový film o World of Warcraft. Ale nečekejte epický souboj, kdo zná World of Warcraft, tak ví, že už jeden film vyšel. Ne, tohle nebude film o fantasy světě, tohle bude film, který bude vyprávět skutečný příběh norského hráče Matse Steena, který kvůli vážné nemoci prožil svý poslední roky na vozíku a ve virtuálním světě World of Warcraft se vybudoval spoustu kamarádů po celém světě. A o tomhle tomu jeho secret životě, o tomhle jeho skrytém životě se dozvěděli jeho rodiče až po jeho smrti. V tomhletom filmu bude hrát v hlavní roli Charlie Plummer a po jeho boku uvidíme Tony Collette nebo Stevena Grahama a natáčení bude probíhat na pražském Baranově od srpna do října. Takže kdo třeba máte rádi komparzy a máte rádi World of Warcraft, určitě se můžete zkusit podívat někde na internetu, jestli tam pro vás nějaká malá rolička nebude. A my se posuneme dál, Chainsmokers a Roses, to nám bude hrát na Fajnu.

0: Jelly Roll, Hands Up, to nám teďka dohrává na fajnu. Máme 12 hodin 39 minut a my se za chvilku pustíme třeba taky tuhle pecku. Yes, není to nikdo jiný než Bruno Mars, I Just Might, tohle je můj nejoblíbenější umělec a tohle to je jeho songa, se kterou po desátý se dostalo do žebříčku Billboard 100 songů, prostě Billboard Hot 100. Navíc ve videoklipu hraje všechny členy kapely sám, což je prostě typický Bruno Mars, je to srandista a já miluji jeho písničky. Tak tohle za chvilku slyšíte na fajnu.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
3: Trailpark.cz. Hlína lítá v

Real Pretty on Paper, to nám právě teďka dohrálo na fajnu. Já tuhle tu holku prostě miluju. Ona je součástí naší mladé generace. A jo, já bych řekl, že její songy jsou prostě perfektní. A já mám na vás taky jednu otázku. Co takhle hra, která vám platí peníze? Nová extraction shooterka BR1 Infinite funguje přesně takhle. Zaplatíte dolar, abyste se objevili na mapě, a za každého zabitého člověka vyděláte taky dolar. Umřete a ztrácíte všechno, co jste vsadili. Sázky se taky můžou pohybovat od 10 centů do 10 dolarů podle toho, jak moc jste ochotný a schopný sázet a riskovat. A čím lepší máte skill, tím větší šanci máte odejít v plusu. A podle vývojářů si lidi už vydělali přes 100 000 dolarů, což je jako neuvěřitelná částka. Já nevím, jestli někdo znáte film Ready Player One, ale tohle je vlastně jako trošku IRL verze a já jsem fakt úplně nadšený a překvapený zároveň a vlastně se trošku bojím, do jaký fáze života a vlastně fáze jako hraní se můžeme tímhletím dostat, a jsem fakt zvědavý, jak se téhle hře bude dařit. Budu to určitě sledovat a dám vám vědět, a pokud se teda cítíte na to, že máte skill a chcete si vydělat nějaký peníze, určitě si tuhle hru stáhněte. A my si dáme mezi tím další songu Martin Garrix a Ed Sheeran Repeat It u nás na fajnu.

Nám dohrává právě Meek Fabulous. U nás na Fajnu máme 12 hodin 57 minut a to je jediný. Naše druhá společná hodinka končí a my se společně vrhneme do té další.

0: zábava vlny tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzavek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace, jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
3: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: A pokud váháte, jestli dneska jít ven, určitě neváhejte, dneska má být teploty mezi 16 až 28 stupněma, čistý nebe, ani kapka deště, takže pokud chcete, čeká vás venku krásný letní den, určitě neváhejte a jděte si ho užít.
6: Fajn.
7: Na internetu je hodně věcí.
6: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
7: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
6: Instagram, TikTok, YouTube.
7: Sleduj Fajn.
6: Vždycky hot.

0: Čau lidi, já vás vítám u sobotního vysílání s Kubou Kaliánem. Máme krásný letní den venku, já si to užívám, doufám, že si to užíváte taky. My se dneska podíváme na nějakou, nebo my se za chviličku podíváme v této hodince na nějaký hudební novinky a taky se podíváme na nějaký filmový novinky. Takže určitě poslouchejte dál, ať vám nic z toho neunikne a ještě předtím si dáme nějaký pěkný písničky, třeba Sia, Sean Paul, Cheap Thrills u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend.

Born Again, to nám teďka dohrává na fajnu, máme krásných 13 hodin, 10 minut. A my si teďka povíme nějaký hudební novinky. Ariana Grande po zářijovému dokončení turné úplně zmizí z veřejného života. Oznámila to, že potřebuje pauzu od neustálého posuzování a hodnocení a kvůli tomu opustila i chystanou londýnskou divadelní roli. Podobně se ohradili i další hvězdy, Chappell Roan, Justin Bieber a i Taylor Swift ve svých písních zpívá o nátlaku davu. Cambridgeská univerzita dokonce loni vyhlásila slovem roku parasociální, což je jednostranný vztah, který si lidi budují s celebritama, i když hvězdy jsou jenom lidi, co si občas potřebují odpočinout, což my všichni moc dobře víme. A Ariana Grande to má poslední dobou dost těžký, kdo sleduje její Instagram, tak vidí, že jí tam lidi píšou dost nehezký komentáře. Jaký na to máte názor vy, to vám nechám, nebudu vám ani říkat, jaký na to mám názor já. Každopádně já přeju Ariane Grande, aby si svůj zasloužený odpočinek užila, aby nabrala nový síly a budeme se těšit na nový songy. A my se taky můžeme těšit třeba na tuhle songu. Sky Newman. Fuj, uf.

Good Neighbors Home, to nám právě teďka dohrálo na fajnu, tohle byla fakt skvělá písnička a my si pustíme ještě pár takových skvělých písniček. BB Rexha, New Religion. Tahle ta songa, která navazuje na původní singu o Insomnia z roku 1995 od skupiny Faithless, kteří dokonce dali prvky nebo přístup přímo k originální prvkům originální produkce. A tuhle písničku jí ukázal jí strejda, který v dětství se snažil v New Yorku stát DJ. Album Dirty Blonde, to je její první nezávislá deska. Tak tohle uslyšíte za chvilku na fajnu.

0: Ci ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
7: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: You go, email Angel a Ultranate, to Move into the Santo nám právě teďka dohrával na fajnu a my se podíváme na nějaký filmový novinky. Tenhle týden nabídnou kina pořádnou nálož nových filmů. Ze světa dorazí nová Tlapková patrole, jestli to neznáte, fakt skvělý film. Ale tentokrát v dinosauřím dobrodružství, takový dinosauří verzi. Pak máme nový horor Zmrzlinář od Eliota Roota o záhadném prodavači, co dětem rozdává noční můry, a návrat kulturní komedie Super Troopers po dlouhých letech čekání. A taky z domácí scény si můžeme těšit na komedii 6 gramů s Vedchým Mádlem a Novotným o čtyřech a záhadném bílém prášku, a taky dokumentární portrét 2 deci tuše od sester Geislerových. Takže pokud nemáte plán na dnešní den a chtěli byste třeba někam do kina, tohle jsou moje tipy a my už se vrhneme dál. Nico Santos a Human Being.
1: Fajn víkend s Kubou.

0: December 10 Infinity, to nám teďka právě dohrálo na Fajnu, máme 13 hodin, 40 minut a my si za chvilku pustíme taky tohle. Dominik Fajk, tuhle písničku prostě miluju, on ji nahrál před 5 lety opilej ve studiu a pak na ní úplně zapomněl, ale fanoušci ji vytáhli a jo, internet zase udělal to, co umí a připomněl Dominikovi, že tahleta songa za to fakt stojí. Tohleto za chvilku uslyšíte na Fajnu.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
5: To nejlepší z rádia. A moment.

0: Tiffany Harris, Vertigo, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu, máme 13 hodin 50 minut a to znamená jediný kamarádi, náš společný čas se pro dnešek naplnil, ale nemusíte se něčeho bát, za chvilku to přijde naše úžasná kolegyňka Kristýn a ta s váma stráví zbytek odpoledne, my se zase uslyšíme zítra od 11 do 2, takže se můžete těšit a pro dnešek je to všechno, já se s váma loučím a mějte krásný den, čau!
1: Fajn víkend s Kubou. Fajn.

0: pekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Fein. Fein. Stets gehobt. Stets gefresht. Fein. 3, 2, 1, go. Fein Weekend.
1: Christin Esposito. Lidi, já vás tady vítám, posloucháte Fajn Víkend s Kristin, 14.01, to je aktuální čas, no a my už se za malou chvíli podíváme, co se kde dneska děje, protože je toho fakt hodně. A dneska fakt jako nekecám, dneska se toho fakt hodně děje, takže rozhodně vydržte, zůstaňte, poslouchejte dál, taky samozřejmě mám pro vás připravený ten nejlepší playlist, co tady vůbec jenom může být. Bude tady Weekend, bude tady Sombr, bude tady Harry Styles, Olivia Rodrigo a spoustu dalšího, takže rozhodně poslouchejte dál, no a mezi tím si dáme první song, Miles Smith, Nice to meet you, tady na Fajnu.

tohle, co byl Weekend in Your Eyes, posloucháte Fine Weekend s váma Kristin a máme sobotu, což znamená, možná nemáte co dělat a v tu chvíli jsem tady já, abych vám s tím pomohla, protože Praha dneska nabízí všechno, od duhového průvodu až po Bradavice, takže jestli jste ráno vstávali s tím, že vlastně vůbec nevíte, co budete dneska dělat, mám pro vás pár možností. Například v centru Prahy dneska vrcholí Prague Pride velkým průvodem, ten vycházel v 12 hodin na Václavském náměstí, šel taky přes centrum a pokračuje až na Štvanici, takže jestli chcete být u něčeho, kde bude fakt hodně lidí, hudby a atmosféry, tohle je dnešní program. Jenom bacha, pokud se dneska chystáte autem nebo tramvají přes centrum, průvod samozřejmě znamená trošku i dopravní omezení od těch 12 do těch 4. A když už budete na Štvanici, tak večer tam můžete rovnou zůstat. Dneska se tam totiž koná i Edict by Nobody Listen, takže z Prideu rovnou pokračovat můžete na hudbu a rave. Prostě pokud vás tohle to zajímá, tak tam rozhodně můžete skočit. No a jestli vás davy ani rave úplně nelákají, mám ještě jednu čerstvou novinku. V Letňanech se teprve před pár dny otevřela Harry Potter The Exhibition. Najdete tam filmový kostýmy, rekvizity, hlavně interaktivní věci, takže to není jenom o výstavě, není to jenom výstava, na kterou přijdete, objedete vitríny a jdete domů, ale o víkendu je otevřená od 9 rána do 8:30 večer, což je podle mě jako ideální čas, takže rozhodně tam taky zavítejte. Dnešní plány jsou docela jako jednoduchý, Pride, Edict nebo Bradavice a pokud si nevedete ani jedno z toho, tak už vám dneska asi nepomůže ani Hermiona. A jestli ale vy máte třeba jiný plány, klidně napište 724 634 634, dejte mi vědět, co dneska chystáte, co máte v plánu. No a my pojďme dál. Teď už Khalid, Lau, Tied Up a potom taky Sombr, Undressed. Tohle všechno právě teď na Fajnu.

0: Break, jejich Lean On, posloucháte Fine, máme 14.23, no a my jsme řešili, co máte dneska takhle při sobotě v plánu. Přišla mi první zpráva, já mám v plánu si objednat nový album od jedné skupiny. Já si myslím, že hudební víkend zní fajn, třeba buď to s náma, nebo takhle objednáním desky. Taky mi přišla další zpráva, dneska jedu na výstavu Harryho Pottera se sestrou a mamkou, tak to si mega užijte, i když jestli to nebyl tip přímo ode mě, tak myslím si, že je to rozhodně skvělá možnost, jak strávit dnešní den. Taky by přišla zpráva, ahoj, zdravím do studia a doporučila bych výlet do Letčic, do History Parku. Je vhodný pro děti od 2 let až pro rodiče i prarodiče, je tam 14 lehkých stanovišť a celou dobu sbíráte razítka a na konci děti dostanou diplom a odměnu a hlavně si to užijí. OK, lidi, jestli mě tady poslouchá nějaká rodinka, co neví, co dneska, tak Letčice, History Park, taky rozhodně skvělý, děkuju moc za tyhle tipy. A ještě jeden tip, ahoj, skvělý lidičky na fajnu, dnešní den a večer si užíváme se synem Domčou, jsou to moc vzácné chvilky, povídáme si, smějeme se, upekli jsme si lososa s krokétama, vyměňujeme se názory, to je krásný a k tomu venku fajn počasí. Co víc si přát, přesně tak, Lení, děkuji i za tvoji zprávu, všeobecně pokud budete psát, rozhodně nezapomeňte psát vaše jméno a třeba odkud píšete pro příště, ale děkuji vám za to moc, za chvíli si dáme Harryho Stylesa nebo taky The Chemical Brothers, to všechno za malej moment na fajnu. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
2: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
3: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
4: Hey, I'm Gracie DeBons.
5: It's Olivia Rodrigo.
6: Hi, we're Blackpink.
3: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
4: Fajn.
7: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
9: Já chci hot dog.
10: Já mám chuť na matcha latte.
11: Taky beru hot dog a klid v autě.
8: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Fajn. Vždycky hot.

byla Olivia Rodrigo Drop Dead tady u nás na Fajnu při sobotě. No a lidi, jestli jste dneska spali 7 hodin a půl, tak se nemusíte cítit vině, že jste nedali těch 8 hodin, protože 8 hodin spánku není žádná magická hranice, po který se z člověka automaticky stane fungující bytost. Odborníci upozorňují, že každý máme trochu jinou potřebu spánku. U dospělých se většinou mluví o nějakých 7 až 9 hodinách, ale mnohem důležitější je, jak se po tom spánku reálně cítíte. Jestli třeba ráno nestáváte jako zombie, přes den neusínáte u stolu a máte normální energii, tak možná vaše tělo těch slavných 8 hodin prostě nepotřebuje. Přes třeba takhle mám já, jo. Mně fakt stačí krásných 6,5-7 hodin a jsem mega fresh. Naopak, když třeba spím těch 9 hodin a víc, tak naopak mám pocit, že jsem vůbec nepoužitelná. Podle mě na tom jako nejlepší ta jedna věc. Konečně nemusíme dělat ze spánku matematiku, protože přesně znáte ten večer, kdy se podíváte na čas a řeknete si super. Když usnu za 3 minuty, mám přesně 8 hodin spánku. A pak samozřejmě dalších 30 minut koukáte do stropu nebo ještě líp třeba scrollujete na TikToku, že jo. Navíc 7 hodin kvalitního a nepřerušovaného spánku může být pro vás lepších než 8 hodin, kdy se každou chvíli budíte. Tak to si pamatujte. A teďka, hele, něco, co se vlastně hodí. Fever Dream, to si dáme právě teď. Alex Warren, nebo taky ještě Justin Bieber, to bude za malou chvíli. Teď už ale ten Alex Warren. Na Fajnu. Hey, I'm Alex Warren. I'm so excited to finally share my

0: DJ Snake a Justin Bieber. Let me love you. Posloucháte fajn? Takhle při sobotě? A my s Bangrama rozhodně nekončíme, protože tady máme další skvělý songy, třeba tenhle. Jak vypadá den, kdy po ničem netoužím? Jak vypadá den? Absolutní novinka, Viktor Kála, Grey 256, Jak vypadá den? Moje absolutní srdcovka, doufám, že je vaše. Za chvíli, tady na Fajnu, tak se na to počkejte. Fajn víkend.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. tinygreens.cz.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Let's go! Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just... Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
4: This is Bruno Mars.
5: I'm Olivia Pete.
6: It's Sabrina Carpenter.
7: Music. Fine.

Tohle to byl Malcolm Todd, jeho Earrings, posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a dneska má 25 a místo dortu se nadělí koncert. Sofian Mešmeš dneska slaví čtvrtstoletí a narozeninový večer stáví na pódiu v Karviní, kde pokračuje se svojí Sunset Tour, nemohli prostě 26 Sunset Tour, jo, chápeme se, prostě tour v roce 2026. Sofian se za poslední roky dostal mezi výrazný jména české hudby, pojďme si to říct na rovinu, vyletěl extrémně a baví hlavně tím, jak kombinuje ten pop, R&B, rap a za sebou má spolupráce třeba samozřejmě s Benem, Kristovem, Kellynem nebo taky Evou Farnou a hity jako slzy, což je cool. A dneska dnešek je pro něj docela speciální i tím, že právě karvinský koncert je jeho narozeninová show, takže jestli tam dneska někdo z vás míří, můžete mu těch 25 popřát rovnou osobně. My mu každopádně přejeme všechno nejlepší a dáme od něj teď jednu z jeho věcí, tohleto, to jsou hvězdy, pojďme na to. Fajn. Je to tak, jeho nejnovější song Hvězdy, Sofian Mešmeš, právě teď na Fajnu. A ještě jednou, všechno nejlepší.

0: Fajn.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Na internetu je hodně věcí.
0: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
0: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Pojďme rychle na počasí. Dneska v Česku je převážně slunečno až skoro jasno. Kolem 18 až 27 stupni. Přes den, taky večer, to se bude teda ochlazovat. Neměly by být ani žádný přehánky, žádný deště. Vypadá to na krásný slunečný den.
0: Fajn. Fajn. Vždycky hot.

Ahoj lidi, startuje druhá hodinka Fajn víkendu s váma Kristin. No a možná si myslíte, že jste originální a všichni ostatní jsou tak nějak stejní. Jenže přesně tohle to dělá náš mozek úplně automaticky. Za chvíli vám řeknu, proč mnohem líp vidíme rozdíly u lidí, který známe, než u těch ostatních a proč si všichni myslíme, že jsme vlastně hrozně jedineční, ale vlastně vůbec. No nic, tohle to probereme za malou chvíli. Mezitím si samozřejmě dáme nějaký skvělý bangry. V téhle hočce bude třeba Bella Kai nebo taky Damiano David, Swedish House, Angel, Rugale a spoustu dalšího, tak si na to počkejte. Teď už pojďme tuhle hodinku odstartovat největším letním hitem Lush Life, Zara Larsson, právě teď na Fajnu.

World. Posloucháte Fajn Víkend. A lidi, my jsme každý úplně jiný, ale oni jsou všichni stejní. Přesně takhle se náš mozek docela často zjednodušuje svět. Když třeba řeknete lidi z mojí školy, tak dokážete vyjmenovat 10 různých typů osobností. Jeden je tichý, druhý totální extrovert, někdo pořád někde paří, někdo jenom sedí doma a kouká na seriály. Mě tady kolegové znervozňují, ale to je jedno. Ale pak přijde někdo úplně jiný z té školy a najednou, jo, tyhle lidi jsou prostě takový. Psychologové tomu říkají efekt homogenity cizí skupiny. V překladu, náš mozek mnohem snadněji vidí rozdíly mezi lidmi, který známe, než mezi těmi, který neznáme. A vlastně to dává smysl. U sebe nebo u kamarádů znáte všechny ty detaily, trapasy, nálady, důvody, proč se někdo zachoval zrovna takhle. A u cizího člověka často vidíte jenom jednu situaci a už z ní uděláte celý charakter. A možná je docela dobrý si toho všimnout třeba příště, až si o někom řeknete, ty jo, tyhle lidi jsou fakt všichni stejný, protože možná jenom ještě neznáte ty jejich detaily. Takže otázka na vás, jakou skupinu lidí máte v hlavě úplně zbytečně zaškotulkovanou? 724-634-634. Vlejte na sebe trošku, nebo vysypte na sebe trošku popel a my s tím půjdeme dál. Bella Kai, I love it, I love it, I love it. To nás čeká právě teď na Fajnu. Baby.

0: je Calvin Harris. Dragon Bowman, jejich Giant. Posloucháte Fajn víkend s váma Kristin. A my pojďme na další bangry. A tady jsou. Damiano David, Tyla, taky Nile Rodgers, Talk to me. To si dáme už za malý moment. Za malý moment taky třeba Astic, DJ Kojo, Everything's Alright, celá všechno za malý moment na Fajnu.
1: To nejlepší z hitparád.

0: fajn.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Level Sprák. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
6: Levels.
7: My name is Somber.
8: What up, it's Kehlani.
9: Hey, it's Taylor Swift.
10: Back to the hits.

Questo è Swedish House Mafia. Don't you worry, child. Skvělý song pro dnešní odpoledne. No a lidi, po létě nás čeká taková dávka reality shows, že v září budeme vědět víc o cizích životech než o tom vlastně. A televize si na nás letos fakt připravila tentokrát. Jako první se vracejí Zrádci. Třetí řada má být rychlejší, větší. A podle tvůrců dostane ještě víc prostoru samotný hradní pán Vojta Kotek. Takže zase budeme sedět doma a podezírat úplně všechny ze všeho, i když se nás ta hra vlastně vůbec netýká. No, pak samozřejmě Love Island, šestá série, začne 7. září a tentokrát mají mít diváci ještě větší vliv na dění ve vile. To už si neumím představit, jak to bude vypadat, jestli jako budeme rozhodovat o tom, kdo s kým musí tvořit pár a kdo s kým musí do Hideaway, protože to už tam bylo i minulý rok, takže zvláštní. Takhle, přes aplikaci budeme moct zasahovat do toho, co se tam přesně bude dít, takže už to nebude jenom koukám, jak se těhle lidi dávají dohromady, ale trošku i já jsem do toho vztahu právě trošku jako zasáhl nebo přispěl, možná uvidíme. Pak přijde taky něco, co podle mě bude mít úplně novou energii. Superstar. Dlouho to tady nebylo, po 5 letech se vrací 2. září a v porotě bude třeba Eva Farná, Pavel Habera, to už je taková klasika, taky Jakub Prachař a Kellyn, což je jako mega hustý. Neumím si to moc představit, ale vlastně se na to hrozně těším. Moderovat to bude samozřejmě Leoš Mareš. Myslím si, že to bude jako nadupadá sezóna. Vítěz se odnese 2 miliony korun, kdo by to nechtěl. Máme tady všechno, máme tady intriky, máme tady vztahy, máme tady zpívání. Já si myslím, že se máme na co těšit. No a teď už se vy můžete těšit na další skvělý songy. Teď už Hazel, Topic, Zavr a jejich Take Me Away na Fajnu.

je Hazel, taky Topic, Zavrej, Take Me Away. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a my za chvíli půjdeme mrknout na novinky v hudbě. Věřím, že vás to zajímá. Za chvíli na tohle se společně mrkneme, ale ještě předtím si dáme jeden skvělý banger. Úžasná umělkyně, Next Generation hvězda, let's go. Jo, občas to technika zlobí, ale to nevadí. Tohle je Rugale, to určitě u nás éteru znáte. A její Wishful Thinker. Tenhle skvělý song už za malou chvíli, za chvíli taky třeba Wiz DMC, Saranov. Bude toho tady ještě hodně, tak vydržte. Na fajnu.

0: pilíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na Rekbyty.

0: Tahitské
1: léto v Aquapalace Praha už je tady!
2: Zábava vlny tobogány.
3: Co vás čeká?
2: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
3: Plno tobogánů a skluzovek.
2: Tak všichni rychle do plavek.
3: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
2: Relax, drinky, animace.
3: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
2: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
1: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Pohoda, klídek, tam.

Sombr, jeho Home Wrecker. No a my pojďme na novinky v hudbě. New Music Friday, recap je tady. Wow, já si myslím, že na sobotu ideální. Nebude to možná pro všechny. Tohle je Izomandias a vyhrál. My jsme vyhráli, protože jsme dostali od Iza dva nový songy. Rockstar, Lifestyle, to slyšíte i teď. A taky Limbo. To je druhý song, ten už si musíte pustit a nejít sami, ale věřím, že to uděláte, že se ho dáte do playlistu. Je to totiž skvělý banger, no a my jdeme zase dál. Tohle je I Am Oscar. Můj oblíbený umělec, ještě jsem zapomněla ohodnotit předešlej song, takových 8 z 10. Tohle to je ale I Am Oscar, žena jako ty. Krásných 9 z 10. Mě to baví, nevím jak vás, doufám, že i vás to baví. A my jdeme na poslední skvělý song. Takhle. Tam u nás na ranči, tam se divně tančí. Já, když jsem to slyšela poprvé, tak mě to moc nebralo, ale musím říct, má tu něco do sebe. Pojďme si to říct. Jo, představte si takovou tu typickou českou veselku, jo, a jedete. Tohle je Slavíček a Franta Prachař, taky docela zajímavý kombo a jejich Nech to bejt. Hele, klidně takových 7,5 z 10. Myslím, že na pohodu. A my jdeme dál, teď už další skvělý bangry. Tohle je Tempo Trap City. Safuar, na fajnou.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne.
1: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Ahoj lidi, jsme přesně v polovině, startuje třetí hodinka Fajn víkendu s Kristýnou. Co všechno se podle vás může dít na radnici, když to není přímo zakázaný? Jeden německý zastupitel má v tomhle směru opravdu odvážnou tady teorii a má v tom jasno. To probereme za chvíli, teď už si dáme náš skvělej nadupanej playlist. Hele, v téhle hodince nás toho čeká opravdu hodně. Třeba Giant Rock nebo taky Shawn Mendes, který dneska slaví narozky, taky Robin Schulz, Alex Warren, Pam Rabbit, bude toho tady hodně a taky toho tady bude ještě víc, protože nám to rozjede Kellyn, taky Stein 27, jejich Vítejme s náma a remix od Nobodyho Listen. Tak pojďme na to právě teď na Fajnu.
1: Fajn víkend. Fajn víkend.
2: Vítej mezi náma, naše otcové jsou důležité.

0: Giant Rocks, taky jeho One Back. Posloucháte Fajn Weekend s váma, Kristin. No a v Mannheimu se teďka řeší takový politický problém, který byste asi v radničním programu fakt nečekali. Jeden z městských zastupitelů totiž přišel s nápadem uspořádat swingers party přímo na radnici. Jeho argument v podstatě v pravidlech není napsané, že to nesmíme. Takže podle něj by radnice mohla být úplně ideální místo, je v centru města, lidi se tam dostanou snadno a navíc by to podle něj mohlo přinést peníze do městské pokladny bez zvyšování daní. Já si jako říkám, že tohle je možná úplně nový level komunální politiky, protože my jsme zvyklí, že zastupitelé řeší parkování, odpadky, rozbitý silnice a tenhle člověk v podstatě říká, co kdybychom trochu změnili kulturní program radnice. Město a už ale jeho nápad zpochybňuje. Ku podivu. A upozorňuje, že zatím ani nepodal oficiální žádost o využití prostor. On je přesto připravený se v případě zákazu bránit i právní cestou. A právě tohle mě na tom baví jako nejvíc, protože kdybychom začali všechny zákony vykládat stylem není tam napsané, že se to nesmí, tak se trošku obávám, že by na radnicích za chvíli bylo potřeba mnohem víc, než jenom třeba nový židla. Tak mě zajímá, jakou nejabsurdnější akci byste si dokázali představit přímo takhle na radnici vašeho města. No, pište 724-634-634 a my jdeme radši dál. Teď už David Guetta, Gone, Gone, Gone, na Fajnu.
1: Vždycky hot, vždycky

0: Esto je Kenya Grace i Strangers. Posloucháte Fine Weekend s Kristin, no a dneska slaví narozeniny jeden mega známý zpěvák. Podle mě ho určitě všichni znáte. Je to tak, je to Shawn Mendes a slaví svoje 28. narozeniny. Za chvíli si dáme i jeho song Why. Tak jenom, ať o tom víte, za chvíli to tady bude. A samozřejmě všechno nejlepší, i když to asi neposlouchá, ale všechno nejlepší. A za chvíli jeho song tady u nás na Fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: co byl Alex Warren a asi nejposlouchanější song léta 2025. Ordinary je tady u nás na Fajnu. A Ariana Grande teďka řekla jednu hodně cool a jednoduchou věc. Je to moje rozhodnutí. A tím ukončila vlastně spekulace, proč se chce na nějakou dobu stáhnout z veřejnosti. Pokud to nevíte, tak po skončení svého turné, který uzavře 1. září v londýnský O2 aréně, si totiž Ariana dá od veřejného života pauzu. A protože samozřejmě žijeme v době, kdy má každý potřebu všechno okamžitě analyzovat, začalo se spekulovat, že zatím jsou hlavně komentáře na její vzhled. Ariana ale říká, že tohle to vůbec není ten důvod a pauzu plánovala dlouhodobě a dokonce kvůli ní odstoupí i z připravovaného londýnského muzikálu, což je asi velký. Mně na tom přijde vlastně docela osvěžující právě to, že se nesnaží nikoho přesvědčovat, nemusí dokazovat, že je v pohodě, nemusí vysvětlovat každý své rozhodnutí a už vůbec nemusí dělat něco jenom proto, že to od ní čekají ostatní. Tak možná je docela dobrá připomínka i pro nás. Ne všechno, co uděláme, potřebuje veřejné vysvětlení. I když nejsme známí osobnosti, někdy prostě jenom řekněte, že to je vaše rozhodnutí a prostě jděte dál. Hele, my půjdeme na další skvělý songy, vy si tohle pamatujte. Bude tady Pam Rabbit, Soustřeď se, a teď už tahle skvělá songa.
1: Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.
0: Fajn. Tate McRae, You Broke Me First. Právě teď na Fajnu.

0: Flipem Rabbit, její soustřice, posloucháte Fajn víkend, s váma Kristin, no a my pokračujeme dál další skvělý bangry právě teď. Tohle je Heaven, taky Caitlin, Aragon, I Run, to si dáme už za malý moment. Počkejte si na ten drop, je fakt dobrý. Skvělej song na zlepšení dnešní nálady, úplně ideální, za malou chvíli si ho tady společně dáme, za malou chvíli taky třeba Kelly, Love, Tied Up a ještě mnohem víc. Tak se na to počkejte, na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bistra. Tiny Greens. TinyGreens.cz. Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet Corvette,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside. To nám dohrálo právě teďka tady u nás na Fajnu. 16.55 aktuální čas. No a lidi, jestli jste po konci Heated Rivalry měli pocit, že potřebujete vědět, co bude dál, mám pro vás dobrou zprávu. Seriál se vrátí s druhou řadou a dorazí už na jaře 2027, což zní ještě daleko, ale pojďme si říct na rovinu, ono to už je docela jakoby za dveřma. Justice Smith a Charlie Gillespie se vrací jako Shane a Ilia, takže u tuhle hokejovou rivalitu rozhodně nepřijdeme. Druhá série má navázat přímo na události z finále a zároveň se má jako inspirovat dalšíma částma knižní předlohy, takže jo, máme se rozhodně na co těšit a máme ještě dost času začít odpočítávat, takže můžeme se na to těšit a mezi tím si dáme další skvělý song, poslední song v téhle hodince, co stihneme. Jsou to Imaginární draci, JIT a jejich Enemy na Fajnu.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn.
3: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
2: Pojďme rychle ještě na jedno počasí. Dneska je převážně slunečno, skoro jasno, kolem 27 stupňů Celsia přes den. Večer se bude maličko ochlazovat, tak s tím rozhodně počítejte, ale s čím rozhodně nepočítejte, jsou bouřky, přehánky. Nic takového nás dneska nečeká, takže ve finále krásný letní den.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
2: Lidi, zvládli jsme to tady společně. Poslední hodinka Fajn víkendu s Kristin startuje právě teď 17.01, to je aktuální čas. No a lidi, máte v práci člověka, kterýmu říkáte pracovní manžel nebo manželka? No tak bacha na to, za chvíli tady to téma víc probereme do hloubky, co se může stát ne úplně příjemného, nebo naopak, jestli to má nějaký pozitiva, to všechno probereme za malou chvíli. Taky tu máme našlapaný playlist, ten se rozhodně nebude, jako to se rozhodně nudit nebudeme. Eva Farná nás čeká v téhle hodince, taky třeba Michael Jackson, nebo taky Ella Henderson Slater, wow, Justin Bieber a spoustu dalšího. Opravdu máme se na co těšit, hele, ale teď už to odstartuje Olivia Rodrigo a její Good For You na Fajnu právě teď.
1: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
1: Fajn.
2: Dejme si to pořádně naplno a jdeme na to.

0: Go, taky One Republic, jejich Chasing Paradise, posloucháte Fine Weekend, s váma Kristin. No a lidi, otázka na vás, máte v práci člověka, kterýmu říkáte pracovní manžel nebo pracovní manželka? Ten člověk, se kterým trávíte 8 hodin denně, ví úplně všechno, co se v práci děje, nosíte si vzájemně kafe a když máte průšvih, první člověk, kterému píšete, je právě on. Upřímně, sam o sobě na tom není vůbec nic špatného. Jenže zajímavá otázka. Kde je ta hranice? Protože co když se najednou pracovnímu manželovi svěřujete víc než tomu skutečnému doma? Řešíte s ním svoje vztahové problémy? Píšete si večer, sdílíte věci, které partner ani třeba neví? A třeba dokonce mažete zprávy, aby je náhodou neviděl? A přesně tam už podle jako terapeutů může být problém. Ne nutně proto, že by mezi váma něco fyzicky bylo, ale protože ten člověk začíná dostávat tu nejintimnější část vašeho vztahu, která by normálně patřila partnerovi, že jo. No, takže vlastně otázka pro vás. Máte svého pracovního manžela nebo pracovní manželku a hlavně věděl by o tom váš partner úplně všechno? To je otázečka, co? 724 634 634. Dejte mi to vědět. Zajímalo mě by mě to, jestli takového člověka máte, co si o tom myslíte, jestli je to OK, není. Dejte vědět. Teď už další skvělý bangry. Pojďme na ně.
1: Tvoje léto má soundtrack.
0: Fine. Tiffany Aris je tady ready, jeho Vertigo, pojďme na to právě teď. Na fajnu.

0: Number one. To rozhodně je. Posloucháte fajn. 17.22, to je aktuální čas, no a my pokračujeme dál. Už se pomaličku, ale jistě blížíme ke konci. Za chvíli si dáme poslední takový téma, random fakt na závěr dne, něco, co vás rozhodně pobaví, tentokrát to bude stát za to. Rozhodně vydržte a taky si dáme třeba Michaela Jacksona nebo Harryho Stylese. Tohle všechno už za malý moment na fajnu.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
1: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

0: Audrey Hubbard, To Me, dohrává právě teď u nás na Fajnu při sobotě. No a lidi, představte si, že rekonstruujete dům. Bouráte zeď a najednou za ní najdete peníze. Ne pár drobných, ale bankovky v hodnotě asi 1,7 milionu korun. Přesně tohle se stalo 50-letýmu Italovi na Sicílii. A asi si říkáte, že dneska je jeho šťastný den. No, nebyl. Takhle, jak to říct, byly to totiž italský liry a protože Itálie už od roku 2002 platí eurem, centrální banka mu je dneska odmítá vyměnit. Takže našel 1,7 milionu korun, který mají oficiálně hodnotu 0. Gratulujeme. Ještě ale existuje šance, že je prodá sběratelům, takže něco z toho asi mít bude. Ale jestli někdy najdete peníze ve zdi, doporučení je jednoduchý. Nejdřív zjistěte, jestli jsou platný, protože jinak jste právě našli nejdražší tapetu v historii.
1: Fajn víkend s Kristýnou. Fajn.
0: Pojďme na další skvělý bangry. Je tady moje oblíbená interpretka Slater. A její dance právě teď u nás na Fajnu. Tak si to pojďme společně užít.

0: Anderson, taky Rudimental, jich Alibi. Posloucháte fajn. No a my jdeme na další skvělý songy. Hele, máme toho tady ještě fakt hodně do té hoďky, teda do konce téhle hoďky. Fakt toho tady ještě hodně. Třeba tohle. Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and a Beat. Za malou chvíli to si dáme, tenhle skvělý banger. Takovej letní hit, ten tady nesmí dneska chybět. Ale bude tady toho ještě mnohem víc, jo? Budeme tady mít i nějaký začáteční umělce, prostě se podíváme na všechno. Tak rozhodně vydržte a za chvíli tohle všechno na fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

je Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat tady u nás na Fajnu a s tím se i společně loučíme. 17.50 přesně, no a to znamená, že jsme u konce. Díky, že jste tady se mnou i dneska byli. Zítra se samozřejmě slyšíme zase od 2 do 6. Jo, to už je naše taková klasika, takže se tady spíš slyšíme, než vidíme. Já tady budu určitě, doufám, že i vy. A vy si užijte zbytek krásný soboty a mějte se krásně. Zatím ahoj, teď už Malcolm Todd Earrings ještě jednou. Tak jo, tak ahoj.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
1: Největší hudební hvězdy.
2: This is Taylor Swift.
3: Hi, it's Harry Styles.
4: Hi, I'm Olivia Dean.
5: Sleduj Fajn. Fajn.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn, jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
2: Vždycky lístky na...

0: Největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fine. Fine.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Vaříš své oblíbené jídlo? Dej tomu šmrnc. Přidej microgreens. Mladé výhonky plné chuti a vitamínů. Sklízíme je pro tebe čerstvé do tvé kuchyně a oblíbeného bystra. Tiny Greens. Tinygreens.cz.

0: Mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: přinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Back to the hits.

0: hudba, nečekaně upřímní hosté a internet, který se zase trochu utrhnul.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

slunce, seno a takový životní náhody. Včera v noci jsem ti řekl všechno, teď to vyprávím barmanovi, pak půjdem na záchody a mám pořád hluboko do kapsy, i když vědomě utracím málo kdy. Tví oči a lampy, co v pět ráno vedou mý kroky, jsou spojené.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Algoritmus ti doporučí vatu. Fajn ti pustí jen to, co fakt chceš slyšet. Fajn, tvoje léto má soundtrack.

0: pachnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: you coming in or what?
1: V létě nechceš řešit, co si pustí. Fajn, hudba, kterou nemusíš hledat.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood, non-stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Zapni fajn.
1: Fajn.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbity.cz.
2: Rekbity, záruka kvality.
3: Největší hudební hvězdy.
4: This is Taylor Swift.
5: Hi, it's Harry Styles.
6: Hi, I'm Olivia Dean.
7: Sleduj Fine.
8: Fine.
6: Fine.
3: Vždycky hot.